0: dobře, ajde.
1: My jsme momci vesel, srdce naše tuče, kokat žica na bege šupuče,
0: bege solo pume.